0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A tak jsme se přeškobrli do druhé půlky. Vidím, že jsme tady na stejné místa, jak jsme byli, akorát strýček trošku nervózní poposedává tady v první řadě. No, strýco, vy ale máte okolo seba ženský, hned dvě máte vedlá seba. Neberete vy tu Viagru? Víte, co to je ta Viagra? To je strašná potvora. Na tu Viagru, když se posadí komár, tak je s něho šicí stroj. No, počkej, také sused si koupil Viagru a jak se bál, co to s ním udělá, tak si jenom čtvrťku ukusil. Říkám, Juro, a co, jak se to projevilo, že člověče, že chodil jsem po baráku a popichoval. No, ale u nás už děvčata na podloží došly na to, že místo té Viagry stejně funguje med. Užička medu, strýcu to si dajete na večer a hned starou doběhnete. Ne? Tak je u nás bavili takové dvě děvčata. Jedna říká, že Růži, že dáváš tému tvojemu místo té Viagry ten med, že dávám každý večer, že Růženko a pomáhá to, že děvči, cože nevím, takže začal bzučat, ale nepichá. No, co, tetino, šátek je upravený, jak se dívám, dobré, no. Děvčata, vy tu Viagru nejeste? A tak, ale čilka jsou toho samé ty novinky, toho je plné noviny a televize, no, takové ty, jak se to jmenuje tamto, jak bych to řekl tak slušně, ten, Robert, teď jako nečervenajte se. Vy jste ho ještě nikdy nedržela v ruce? A to je škoda, to má 4 rychlosti. S tím uděláte perfektně RT plovou kašu. Nebo vajce na hnilíčku. No, toťka je taky šva taková ta sexuální zlatokopka do toho sexy shopu. Tak, to jsou normální shopy a potom jsou sexy shopy. No. No. Tam se chovají králíci, tam kozel. Došla do toho sexy shopu a říká, že paní prodavačko, nemáte ty Robertky? No, že nemáme, že čekáme zboží, že máte aspoň prospekty. No, že máme tady tyto tři. Je, že tento prospekt, prosím vás, otevřite ho a najdite mi tam kapitolu, jak se to Hergot vypíná.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Udělám si to sám. Co je s tou večeří?
2: Nahoře vám polivku.
1: No tak buď tak dobrá. Pro boha, to není horké. Ať si nespálím jazyk, ještě bych nakonec referát očišlal. Raději, Slavinko, přines mě mavé sako. Já jsem úplně... Bez večeře se obejdu, ale bez saka. Mě pochopitelně nepustí ani na tribunu, tak věř.
2: Já jsem ti připravila to světlý sako. Po tom tmavým saku si vůbec nic neříkal.
1: Já jsem neříkal?
2: Ne.
1: No ale Slavinko...
2: Co říkal světlý sako?
1: Já se netřím, miláčku, ale uvědom si, že já jdu do společnosti a ne na tenis.
2: No to ne.
1: Připrav mě to tmavý sako, ať vypadnu. Trochu myslím při práci, maminko. My osobní zkušenosti proinventarizovali, jak šťastná je rodina, když si manžele dokáží rozdělit domácí práce. No, 7 hodin, já jsem podal županu. Slávino pro pána krále, kde se souraž, já to všechno nezvládnu. Polévka. Co si ohřívala? Sako. Jo, tak. Polévka, sako, já se s tebe snad. Ty mě přivedeš víš tu trému. Moment. Teď se budu půl hodiny oblékat, převlékat, svlékat. Referát je úplně na vůni. Na vodě.
2: A dobrý.
1: To všechno proto, Slávinko, že ty si neumíš rozdělit práci. Ty myslíš přímo na 100 věcí najednou, víš?
2: Já jsem žehlila to risotto.
1: Slávinko, kvůli tvé neschopnosti se může stát, že ženy budou dalších 100 let trpět v útlaku. To já bych si na svědomí nebral.
2: Já dělám, co můžu, Pepo.
1: Tak, pust. Je třeba, aby všichni muži se stali věrnými pomocníky. Ty mě urveš ten rukáv, počkej. Věrnými pomocníky své ženy. Kde je pláš, klobouk? Nech toho, prosím tě, buď toho.
2: Vořila tu polivku a máš na stole připravit no, vlastně.
1: Radši mě přines ten klobouk a pláš, ano, já pospíkám strašlivě. Vážené přátelé, soudružky a soudruzi, vyzývám vás všechny muže, aby neváhali ani hodinu, ani minutu, ani vteřinu prosadit a zabezpečit svým milenkám, manželkám a dívkám radostnou budoucnost.
2: Tady máš to risotto.
1: To risotto, klobouku risotto, Slávinko.
2: Ne, klobouk teda.
1: Kde je pláž, kde je dešník, kde je aktovka, venku je jako z konve a ty mě klidně pošleš do toho liáku v nových šatech. Slávinko,
2: no tak.
1: Rozdělme si manželky na půl. Rozdělme si povinnosti, pochopitelně, na půl. Osvoboďme ženu od její nicotné domácí práce.
2: Tady máš, Pepo.
1: Dělej, no prosím tě. Mám co dělat, abych
2: tady máš aktovku, dešník se ozývám.
1: Se...
2: Nebo večeříš, Pepo.
1: Ty šíriš, Slávinko, ty šíriš. Teď si sednu k večeři a budu večeřit. Já budu rád, když se dostanu vůbec ke stolu, totiž na tribunu. Pa, Slávinko.
2: Pa.
1: Pa. V klidu si tady pěkně všechno udělej a drž mi palce. Já se jdu být. Za tvoje práva, svobodu a za štěstí, Slavino!
2: Jen abys to prosadil, Pepičku.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM.
3: Rádio Jihlava. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Dobrý večer. Pane, jsem Vimr.
2: Ano.
1: Já bych se tedy zhostil toho úkolu, i když musím říct a uvést na úvod, že překládání písňových textů do maďarštiny tedy je veliký oříšek i pro zkušeného hungaristu. Ale mě spíš zaráží jiná věc, víte, že jsem se přihlásil v tomto sále jako jediný.
2: No,
1: že mě, i když nepochybuji, že tady se nachází spousta neméně zběhlých hungaristů. Ale přece jenom třeba se stydí, že? Ale za co se stydět? Proč? Že zrovna neběží o světovou řeč?
3: Eš megel orot meget nýdes. Emegel koroš os megedet nýdes.
1: To dneska neumí říct ani Němec, Francouz nebo Angličan. Dneska how do you do, nebo nazdar a selaví, how do you do,
2: bonjour.
1: How are you, bonjour, to dneska umí kdekdo.
3: Ale ešmegel arot nedes, összes arot, ebeget nedes, aras as atmad med nem meret nedes, ala já, eleget neged arot, takhle umí pozdravit jenom správný Maďar.
1: Takhle, o jakou píseň půjde?
2: Já jsem si myslel hájku háječku. Hájku háječku.
1: Počkejte, něco, co zná každý.
2: Aha. A co takhle? Cikán, černý cikán.
1: Co?
2: Cikán, černý cikán.
1: Neznám. Kdo to byl?
2: No cikán, černý cikán.
1: A to je spirituál nebo country?
2: To je spíš taková jihočeská country, myslím.
1: Aha, to má refren.
2: Ano, ano, kdo to byl právě, tam je ten
1: refren. Aha, tak to bychom mohli, já to neznám,
2: ne,
1: ale můžem se držet toho refrénu.
2: Ano, ano.
1: Kdo to byl?
2: Ano.
1: No, v no, je to oříšek. Kdo to byl? Ne. Kdo to byl? Je to, no, pro začátek to.
2: Ano.
1: Vy to moc hrkáte ze sebe. Mazlete se s tou maďarštinou, vidíte, je ta krásná. Ale ne. Počkejte, vy tam používáte příliš to české takové rozeřované E, jako co chcete, co děláte, jako jak totiž užijete to české E, jako to nabývá úplně jiného významu ta věta. To je v maďarštině dokonce přisprostlé. To ani nemíním překládat, jak je to přisprostlé. To je tak no, já bych šel od toho.
2: Ano.
1: Jinou,
2: dobře, tak já jsem si říkal třeba cestáře na silnici do práce.
1: Neznám.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Takže vy máte mobilní telefon. Teď demonstrujte, co jste se za ty dva roky naučil. Čím začnete?
2: Vydáme mobil.
1: Ne. Neříká se vyndáme mobil. Nýbrž uchopíme přístroj.
2: Dobře, tak uchopíme přístroj.
1: Tak, no, uchopíme, ale jemně. Nemačkáme to v té tlapě jak housku se salámem, jo? Citlivý přístroj, digitální, plný senzorů, jo? Co dál?
2: Zapneme ho.
1: Zapnout si můžete kalhoty. Kdežto mobilní přístroj, co aktivujeme? Jak?
2: Zmáčneme čudlík.
1: Ne, čudlík, jaký čudlík? Stiskneme tlačítko on.
2: Jo, on?
1: Co on, vy? Vy jste on.
2: Jo, aha. No, aha. Jo, aha. Zmáčkneme tlačítko.
1: Ale co vy, nemačkejte nic, nevíte, co budete. Budete volat, přijímat hovor, nebuďte zbrkli. Řiďte se pokyny, které máte na tom displeji. Vy to tady máte jak pro blbý, tak přečtěte nahlas, co tam píšou.
2: Menu.
1: Menu. Menu. Menu. Nejste v restauraci, Černochu. Jste v hlavní nabídce. Přestaňte myslet na ty vaše jitrnice se zelím a vybírejte z hlavní nabídky.
2: No. Dvojitou svíčkovou. A knedlíky navíc.
1: Ale houby.
2: Jo, houby a knedlíky navíc.
1: Ale žádný knedlíky navíc. Jste v hlavní nabídce. Zapomeňte na to, žrádlo. V čem, Karle, podnikáte?
2: Agenturní činnost, galerie a thajská restaurace.
1: No, restaurace. Dobře, takže banální příklad. Chcete z velkoskladu objednat 50 lahví koňaku? Pojďme si to zkusit, to bude nejlepší.
2: Jo.
1: Já jsem velkosklad a vy mě teď voláte. Já mám číslo 06 02 29 00 33, volejte.
2: Já bych potřeboval papír a tušku, abych si to zaznamenal.
1: K čemu papír? Jaký papír? Vždyť ten mobil má 70 pamětí.
2: 70 pamětí?
1: No, ještě 100 taky mají. Ten myslí za vás, Truhlíku. To je jako kdybyste měl Rolls Royce a nechal se táhnout párem volů pro Krista pána.
2: 70 pamětí, no, sakrál, já nevím, co mám zmáčknout.
1: Co byste mačkal? Co furt byste mačkal? Co to je za mání mačkat? Dívejte se na mě. Vysvětluji pro retardovaného podnikatele. Tak tady mám tlačítko menu. Stisknu, objeví se, rozsvítí se displej menu. Jsem v hlavní nabídce, vybírám. Ping, ping, ping, víte, to je jednoduchý. Tady vložit. Co vložím? Velkosklad. V, to zakodu do paměti. Ping, ping, mám to tam, volám. To je jednoduchý jak facka.
2: A komu jako?
1: Tak v obráceně. Tak teď jsem jako já, Černoch, vy jste velkosklad. Řekněte mi to vaše číslo, aby vám to zvonilo teď.
2: Já ho nevím.
1: Vaše osobní číslo, aby to teď zvonilo jako ve velkoskladu.
2: No já...
1: Co nevíte?
2: Já nevím, no já už vlastně já nevím, jestli jsem Černoch nebo velkosklad, nebo Černoch ve velkoskladu. Já vlastně nevím už, co vlastně jsem.
1: Já jsem teď jako Černoch a vy jste velkosklad. Já jako Karel Černoch volám ještě, že znám to vaše číslo na paměť, do velkoskladu. Ping, ping, ping, ping, ping, to je tak odporně jednoduchý a změna. Haló, teď by vám to měl zvonit. Haló, tady Karel Černoch, jo? Volám velkosklad. Velkosklade, haló, zvedněte to, kurník šopat, přicházím. Haló, slyšíte mě, velkosklade.
2: Tomu chybí.
1: Velkosklade, slyšíte mě.
2: Herko, co tak hulákáte, já vás slyším.
1: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
2: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
1: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tomu obličeji svýmu. Zvedně, ježišmarja.
2: Vy to mačkává, ono to nefunguje.
1: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Špatníky místo prstů, co já si to okluču ty prsty svoje od takovýhle
2: dělita. Dělá špatně,
1: tak se neklepte jak ratlik. To je jaký těžký s vámi. Vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem. Tam by vám to šlo.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká, pojďte si dolů uklidit uhlí.
2: Říkám, prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková?
1: Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím.
2: Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce jsem viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal... To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí hvězdáři Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a hvězdář Hřebačka řekl, složte mi tam chlapci 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal, tak to urovnáme chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků míň. Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát, tak to tam nanosili. To byl jeden z mála momentů, kdy někdo Frantu takhle natáhl. Oni tam donosili těch 5 metráků, odjeli a za rok se do té ulice vrátili a vezli to nějaký bábince, to uhlí tam. A bábinka si čárovala ty putny, aby o žádnou nepřišla. A Franta jí říká, když tak si tam bábí, ale 4 připište, ať jich máte víc. To je dobrý nápad, no. A když to donosili ty putny, tak ta bábinka říká, ale chlapci, to byste rádi věděli, jak to tenkrát před rokem bylo s tím panem Hřebačkou, co?
1: No to bysme teda rádi věděli.
3: Za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně a stála za záclonu a naznačila se mu 5 metráků chybí, tak to bylo.
1: Ne, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně, Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, mě se to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fóry jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku. Zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, odpor. Jsem cigánka bez zubá mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom snu. A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal, Kriste, co tady děláte? Tak jsem mi vyhodil ven. No Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl, když za ním vlezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho samu, zavěsili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Šerhaufrem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem ji najít a Šerhaufr říká, no nic, já pomalu půjdu a zmizel. A já říkám, Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl, jo hochu, role si musíš hlídat.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: vůbec je možné, aby tě nějaký režisér k něčemu donutil?
1: Režisér tě donutí ke všemu. O toho tam je. My jsme točili poslední den Cirkusu Humberto. Já měl v podstatě už takový filmovací den, kdy Blážo Plážo, nic moc. A točila se, pokud si na ten seriál vzpomínáte, taková ta, jako ty, jak dělali ty živý obrazy. A já jsem měl být v tom živém obrazu přivázaný ke kůlu a kolem mě jezdili indiáni a skákali na koních tam a osvobozovali tam. Já už si ten obraz nepamatuju, ale neměl jsem tam žádný text, jsem říkal tohle z toho levou zadní, to nebude žádný problém. Teď tam bylo v hostivaři, stále v ateliérech byl postavený ten cirkus, sedělo tam asi jako 150 komparzistů a když jsme se chystali na ten záběr, tak přišel František Filip, to je přesně tohle z toho. Že si tě donutí do ženy. Říkám, Pepo, a my ti dáme na krk krajtu. Dámy a pánové, jestli se ničeho na světě bojím, takže prostě tak hada. Žížala a tam končím. Všecko, co je hmotnost, tě víš, co je na metry, já nemůžu prostě, to je moje smrt. V pralese, já bych byl na chůdách, no. To si nedovedu představit, prostě potkat takovýhle stvoření, jak vyleze proti mě. Pryč. A já jsem říkal, nemůžu, Františku. A najednou jsem pochopil, že on má v očích takový ten záblesk, kdy on to má vymýšlený, ale jo. Já říkal, ne. A viděl jsem, že ho musím přesvědčit, že ne. Říkal, ne. Ne, já dostanu hysterický základ, já normálně. On říká, ale my počkáme, až budeš přivázaný k tomu kůlu. Pak budeš mít hysterák, jak je ti libo. Já jsem říká, Františku, to neuděláte tohle, to neudělám, říká, pojď se na něj podívat, leží tady. Měli ho rošťáci už to hada připravenýho. Říkal, ne, říkal, František Němec ho měl včera na krku hrát. Říkal, František Němec je z Národního, tam jsou zvyklí na jiný věci. A když už jsem nevěděl, co já jsem říkal, já to zničím ten záběr, já budu křičet smrt komunismu, smrt komunismu. A oni nás všichni zavřou. Ale nedali ty mi hada, nedali mi ho na krku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Milí posluchači, protože neuvidíte, co se na jevišti děje, dovolím si vám tu a tam podat stručný komentář. Tak teď byste například měli vědět, že před oponou stojí řečnický pult, u kterého někdo zapomněl řemeslnickou brašnu s nářadím. Vážení přátelé, dobrý večer. Promiňte, pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra Černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal, a kýžený text v pravou chvíli, jak my divadelníci říkáme, nehodil. A právě okamžik, kdy herci selhala paměť a kdy se z nápovědní budky ozývalo pouze chrápání, to byla chvíle pro Cimrmanovo jmelí. Tak dejme tomu, že poslední, co na jevišti zaznělo, byla věta: přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku. Na to se rozhostilo trapné ticho. Pak se někdo z herců chopil iniciativy a řekl: copak Zlatovláska, ale jmelí. Jmelí bylo málo kdy provedeno celé až do konce, protože zpravidla brzy splnilo svůj účel, totiž je Křečka probudilo a ten začal z díry házet. Ale vy si ho jistě rádi poslechnete celé. Prosím kolegy Hrabětu, Weigla a Brucknera. Tak já ještě zopakuji větu, na které se hra zastavila. Přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku.
2: Copak Zlatovláska, ale jmelí. Všimli jste si, co se letos urodilo jmelí?
3: Strašně. V korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí hnízda.
4: A víte, že jmelí je cizopasník?
3: Děte.
2: No jo, my na to chodíme se synem, každý Vánoce.
3: A co je pravdy na tom, že přináší štěstí?
2: Jistě, jinak by to lidi nekupovali.
4: A jak vy to trháte?
2: No, syn vyleze na strom s pilkou a já čekám dole.
3: A jak se dorozumíváte?
2: Tak já na něj ze zdola zavolám: házej!
4: A co když je syn hodně vysoko a neslyší?
2: Tak to musím ještě hlasitěji. Házej!
3: A co syn?
2: Syn, když má to jmelí nařezaný, tak on zase zavolá: tak už bych to hodil!
4: Ale to on to hodí, až když je toho víc, ne?
2: No jo, to je vždycky celá náruč.
3: A to je slyšet? když to dopadne.
2: To víte, že jo, takhle to buchne.
3: Takováhle rána, tomu nevěřím. Vždyť jsou ten větvičky.
2: No nelžu vám, takováhle rána.
4: No, to by probudilo i vola.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přátelé, budu vám vyprávět takovou malou detektivní příhodu, kterou mi vyprávěl jeden můj známý a kterou současně zažil loňského roku v Jugoslávii. On sám byl do této příhody tak trochu zapleten, takže celý případ bude věrohodný a... Prosím vás, co je tam? Tady musí být ticho, tady nemůžete rušit.
2: Já mě se nenechte rušit, já tady potřebuji nějakou informaci, takže se tady na něco ptám, to je hned, prosím vás.
1: No ale promiňte, teď nemůžete, tady probíhá program.
2: Já vím, mě se nenechte rušit, já se tady jenom, já si chci něco zapsat, to je hned, prosím vás. A nebo kdybyste mi to řekl třeba vy, vy vypadáte dost informovaně. Já potřebuji nějakou informaci.
1: No počkejte, promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace. Tady se natáčí pořád.
2: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
1: Pořád se tu natáčí.
2: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
1: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
2: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano.
1: No.
2: A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
1: No, ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
2: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, že jo? To je samozřejmé. Mám přece rozum, ne? To je samozřejmé. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude. To je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
1: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
2: Ne, rychle, to já to bude hned, jen se nebojte. To já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo? Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo? Že to potřebuje nějak narychlo nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
1: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
2: Lidi, už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je, víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
1: Ano.
2: Až na ten knír ovšem, víte?
1: No, dovolte, přece já žádný knír nemám.
2: No vy ne, ale moje manželka, víte?
1: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
2: Ne, už to bude, když vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
1: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
2: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude.
1: No,
2: tak ještě, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
1: Co s načatým večerem?
2: Co říkáte?
1: Co s načatým večerem?
2: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo nebo ale. Co.
1: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu.
2: Jo,
1: co s načatým večerem?
2: Jo, tak to je název, já myslím,
1: no,
2: že se mi to ptáte.
1: Ale
2: jako,
1: ne,
2: to název, já rozumím,
1: otázka.
2: To je otázka, no, tak... Co s načatým večerem? Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla laskavě řekl.
1: Ale no tak to snad je jedno.
2: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
1: Budín František.
2: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
1: Na co to chcete?
2: Tady na ten papír se, kdybyste se mě to...
1: Já myslím, jako na co chcete můj podpis? Co si to tady píšete?
2: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
1: Alibi?
2: Alibi, ano, ano.
1: Jaké alibi?
2: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl, alibi to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi jaksi.
1: Podívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo snad myslíte, že jsem hloupej nebo co?
2: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
1: Podívejte se, mě by osobně zajímalo, proč si takovej alibi pro nic za nic píšete?
2: Pro nic za nic. Jak to pro nic za nic? Snad si nemyslíte, že bych si to psal jen tak pro nic za nic, prosím vás, jo? Ale víte, jak je důležitý mít někdy v zásobě takovýhle alibi? Já měl například kamaráda, ten neměl alibi a víte, jak to odskákal? Že to odseděl, pane. Nepak, pane, to je právě velice důležitý mít takovýhle alibi, že jo? Já si právě proto tady píšu přesně každou minutu, víte, kde jsem byl, proč jsem tam byl, co jsem tam dělal,
1: jo,
2: co jsem tam nedělal, s kým jsem to nedělal, všechno. a kdo tam všechno byl, když jsem to nedělal. Všechno si to takhle píšu a nikdo mě nějak nemůže mít v podezření, že by něco...
1: Víte? Prosím vás, to je... a to si takhle píšete?
2: Ovšem, to si sem samozřejmě nepíšu žádný fakta, že jo?
1: Ano.
2: Ale jenom to, co se skutečně stalo, že jo? No prosím, jestli chcete, zeptejte se mě, řekněte nějaký datum.
1: Ale ne, třeba... no tak to na no, tom ne, nezáleží.
2: Jen tak pro zajímavost, řekněte nějaký datum, minutu, já vám přesně můžu říct.
1: Ale no tak 3. května ve 14 hodin.
2: Prosím, vidíte, tady máte, hlejte, duben, květen, květen, 3. května ve 14 hodin, vidíte?
1: No ano.
2: Se mě zastavilo auto na silnici u Kotěhůlek, vidíte? Jsem zrovna jel autem na borůvky.
1: Přesně. Na borůvky?
2: Ano, ano.
1: Prosím vás, přece v květnu nerostou žádné borůvky.
2: No tak, to nevadí, ale stejně nejím, víte. No tak pojďte, tady, nebo tady to máte dál třeba 14.05, vidíte? Škrtám sirku, abych se podíval, jestli mám v nádrži ještě dost benzínu, vidíte? Přesně všechno třeba, že ano? Nebo tady máte třeba dál 14.30, že ano? Když se kouř poněkud ztratil, rašpluju si z hlavy přiškvařenou čepici, vidíte? Přesně všechno mám napsaný.
1: No,
2: no prosím, jestli chcete, zeptejte se ještě.
1: Ale ne, no tak já vám věřím, no, to není tak.
2: Tak pojďte na mátku, třeba to odevřu tady, helejte. Tak tady máte třeba 6. červen, helejte, řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No, v 15 hodin.
2: 15 hodin, vidíte? Jsem zrovna na zahradě v altánku, vidíte? Tady to máte 15.10, strkám hlavu do úlu, abych se podíval, jak se mě rojejí včely, vidíte? Přesně všecko třeba. No tady máte druhý den, že ano, třeba. Řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No tak 21.
2: 21, vidíte, tady to máte. Vystupuju zrovna v cirkuse Kluckí jako muž s obří hlavou, vidíte? Přesně mám všechno zapsané.
1: No,
2: a kdybych to ztratil náhodou, tak tady vepředu mám jméno a adresu, vidíte? Josef Šumferle, adresa.
1: Josef Šumferle.
2: Šumferle, ano.
1: Šumferle, Šumferle.
2: Takže...
1: To jméno je mi totiž nějaký povědomí. Jo, Josef Šumferle.
2: Šumferle, ano.
1: Teď si vzpomínám, totiž když jsem byl ještě u policie,
2: no?
1: Tak jsme tam hledali nějakýho Josefa Šumferle,
2: no?
1: Který byl podezřelý z vloupání do tamní spořitelny. Ha. Šumferle Josef.
2: Vidíte? Vidíte, pane, už je to tady. Zvloupání, Šumferle, říkáte?
1: No,
2: no tak víte, a vidíte ještě štěstí, že si to píšu. Teď si představte, kdybych to alibi neměl. Tak jsem mohl být v podezření. Kdyže to bylo, jste říkal?
1: Počkejte, to bylo nějak
2: teď si...
1: na mý narozeniny 20. dubna.
2: No, 20. A vidíte to, pane, abyste říkal pro nic za nic. Tady vidíte, na co takový alibi je dobrý. Teď si představte, kdybych to neměl. Tak cože jsem tam dělal, říkal, v kolik hodin
1: jste říkal? Porezřelý z vloupání do spořitelní.
2: Kolik hodin?
1: Čekejte, to bylo o půlnoci, 24 hodin.
2: Hejte, pane, jste říkal pro nic za nic. A cože to mělo být, jste říkal?
1: No vloupání do spořitelní.
2: Vloupání do spořitelní, no tak vidíte, tady to máte. No tak vidíte. Tak to souhlasí, no vidíte.
1: Souhlasí.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po ráci chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda nějakého Wegschneidera, takového prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já pám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, no, že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějaký okrahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.

Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se tři kamarádi. Já mám ženu jako Etnu, žhavou a výbušnou. To já jako Grónsko, chladnou a ledovou. To já jako Malorku. Počkej, a co jako? Taky už na ní každý byl.

0: jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.

Joši Fontána. To bude na pořád.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítám vás. Ve věku 80 let včera zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Jojo Band. Jeho syn oznámil, že zemřel po nemoci.
0: Jihlava aktuálně.
1: 43-letý muž pokřikoval minulý týden na členku ostrahy i další lidi na vlakovém nádraží ve Žďáru nad Sázavou. Policisté u něj naměřili 2,25 promile alkoholu. Muže zajistili a převezli na záchytku v Jihlavě. Dostal také pokutu 10 000 korun. Chorvatsko vyrazilo do boje s nebezpečnými komáry, kteří přenášejí západonilskou horečku. Hlavní město Záhřeb kvůli 7 potvrzeným případům nemoci zahájilo rozsáhlé postřiky, které by měly hmyz zlikvidovat. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí uvádí, že v Evropě je v současné době přes 1 000 nakažených a jejich počet může až do zimy stoupat. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 po prodloužení a následně jim výhra Spojených států amerických nad Itálií sebrala i teoretickou naději na postup do play-off. Dnes zakončí své vystoupení zápasem s hvězdným výběrem Spojených států.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní ráno, my máme za sebou zprávy a to znamená, že vplouváme do dnešního ranního vysílání Rádia Jihlava. Tak hezký den, dobré ráno, příjemné vstávání, to vám přeje od mikrofonu Zbyněk Loucký, ať se skvěle poslouchá.
0: Rádio Jihlava 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Červené nasvícení Mariánského sloupu připomene dnes Světový den povědomí o Duchenově svalové dystrofii a podpoří pacienty i jejich rodiny. Nasvícení Mariánského sloupu červenou se Jihlava připojí k městům a institucím po celém světě, které si každoročně připomínají tuto nemoc. Červené osvětlení je symbolem podpory pacientů, jejich rodin i všech, kteří se podílejí na péči, léčbě a výzkumu tohoto vzácného onemocnění. Duchenova svalová dystrofie, nejčastější a zároveň nejzávažnější dědičné svalové onemocnění dětského věku. Postupně způsobuje ochabování svalů a ztrátu jejich funkce. První příznaky se obvykle objevují kolem druhého roku života. V Česku žije přibližně 300 pacientů s touto diagnózou. Do iniciativy se město zapojuje na výzvu spolku, kterýž řadu let pomáhá dětem a dospělým i jejich rodinám.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Hezký den přeje Rádio Jihlava. Pojďme se podívat právě teď na kalendárium. Zatem 7. září jsme v roce 1902. To byl zahájen provoz na železniční trati Telč-Slavonice. A v roce 1969 na mezinárodním strojírenském veletru v Brně se veřejnosti představil nový osobní automobil Škoda 100 a Škoda 110. Rok 1996 americký zpěvák Michael Jackson koncertoval na Letenské pláni v Praze. Přišlo tenkrát přesně před 30 lety 130 tisíc diváků. A ještě rok 1998. Právě dnes Larry Page a Sergey Brin, studenti Stanfordovy univerzity, založili internetový vyhledávač Google. Narozeniny pro dnešek, rok 1964, to se narodil herec zpěvák Sagman Toffy, v roce 1965 fotbalista Tomáš Skuhravý a v roce 1966 bavič a imitátor Zdeněk Izer. Pojďme ještě do světa. V roce 1936 se právě dneska narodil zpěvák Buddy Holly a v roce 1943 americká zpěvačka Gloria Gaynor. Hezký den s Rádiem Jihlava.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jáno s Marienkou vyhrají 14-denní pobyt v luxusním hotelu. V koupelně vidí mramorovou vanu, zlaté kohoutky. Joj, to je škoda, že nejsou Vánoce. Mohli jsme se vykoupat.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: V Jihlavě letos vznikne Alej svobody věnovaná 90. výročí narození Václava Havla. Do společné výsadby 90 stromů se může zapojit také veřejnost. Registrace účastníků už probíhá. Výsadba se uskuteční v sobotu 14. listopadu v lokalitě u Křížku na Skalce. Alej bude tvořit 90 stromů, které připomenou 90. výročí narození Václava Havla. Akce zároveň navazuje na výročí sametové revoluce. Účastníci se do práce se zapojí naplno. Lidé nebudou jen diváky, ale každý si bude muset pro svůj strom vykopat jámu a následně ho zasadit. Na místě ale budou odborníci, kteří pohlídají, aby byly stromy vysázeny správně. Aleje svobody vznikají v různých částech České republiky od roku 2018. Zájemci o účast se už mohou registrovat prostřednictvím webových stránek Nadace Partnerství.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Dobré ráno, co pak naše zlatíčka, už se ptáme našich dětí. Proč jdou někdy v noci vidět hvězdy a jindy zase ne, holky a kluci?
2: Proto se někdy ten měsíček někdy nechce, protože ty hvězdičky nemůžou být pořád.
3: Protože když jsou Vánoce, tak je brzo tma a jdou vidět. A potom, když je léto, tak je zase pozdě tma.
4: Díky tomu, že slunce nesvítí na měsíc, protože měsíc svítí na hvězdy.
5: Protože někdy ty hvězdy můžou zatavit mraky a někdy ne.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá.
10: Na kráji zamíchy.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezké pondělí. Výpočet výše minimální mzdy pro příští a přes příští rok projedná dnes vláda. Nejnižší výdělek by se měl od ledna zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Kabinet se chystá schválit i termíny střídání času v dalších 5 letech.
7: Jihlava aktuálně.
8: 30-letého řidiče Fiatu zastavili policisté v pátek časně ráno v Jihlavě. Dechová zkouška ukázala 1,62 promile alkoholu. Muž opakovaně nadýchal také 1,47 a 1,31 promile. Policisté ho kvůli obavě, že by mohl pokračovat v jízdě, zajistili. Strana Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Získala 43,8% hlasů. Ukazují to úplné výsledky nedělního hlasování. Cyklista Matias Vacek ovládl ZLM Tour v Nizozemsku a poprvé v kariéře vyhrál etapový závod. Druhého Němce Maxe Walscheida, svého kolegu z týmu Lidl Trek, porazil o 33 sekund.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Dnešní novinky jsme se dozvěděli právě ze zpráv a tak můžeme vplout do další hodinky dnešního vysílání Rádia Jihlava. Hezké pondělí a příjemné ráno vám přejeme právě teď a k tomu báječný poslech. Tady Zbyněk Loucký, dobrý den.
7: Rádio Jihlava, 101.1

0: Kam na Jihlavsku?
1: Kam zajít dneska v pondělí? My vás zveme na parádní koncert Jazzový večer Jazz Pilgrim. Divadelní dvorek Horáckého divadla dnes o 7:30 večer. No a jazzové večery zahájí novou sezónu právě s pelhřimovskou kapelou Jazz Pilgrim na Divadelním dvorku. Tak si přijďte případně užít jedinečnou atmosféru koncertu pod širým nebem. Hezký jazzový večer přeje Rádio Jihlava.
0: Kam na Jihlavsku?

Hezký první den v týdnu a pěkné pondělí s datem 7. září přeje Rádio Jihlava. Doufám, že se vám příjemně vstává a že se máte dobře. Díváme se do kalendáře. Dnes je tam krásné jméno Regina. Přejeme těmto dámám všechno nejlepší. A taky se dívám právě teď, že je Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu. Tak si dnešní pondělí skutečně užijte. Nejlépe s Rádiem Jihlava přejeme hezký den a dobré ráno.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlapek si potřebuje po několika pivech odskočit na záchod a aby mu nikdo zatím nevypil tu sklenici, připíše k ní cedulku. Nepijte tohle pivo, plivnul jsem do něj. Za chvíli se vrátí a na cedulce je připsáno já taky.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Rybník Kalvárie je opravený, hráz už nebude propouštět vodu. Oprava rybníka Kalvárie u základní školy Demlova je dokončená. Město nechalo utěsnit hráz a bezvýkopovou metodou opravit kanalizační potrubí. Rybník Kalvárie na Březinkách prošel během prázdnin opravou, jejímž hlavním cílem bylo omezit průsaky vody přes hráz a zlepšit její technický stav. Hráz stavbaři utěsnili pomocí injektáže. Na základě předchozího geofyzikálního průzkumu vyvrtali desítky sond hlubokých několik metrů a pod tlakem do nich aplikovali speciální hmotu. Ta vyplnila dutiny a pukliny v hrázi i její podloží a vytvořila těsnící bariéru. Výsledkem by mělo být výrazné omezení průsaků a zároveň lepší stabilita hráze.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Pěkné a příjemné pondělí přeje Rádio Jihlava. Je to pondělí s datem 7. září, tak doufejme, že pro vás celý den dnešní sedmička bude určitě šťastná. A právě teď přidáváme taky moc rádi motto pro dnešní den. Počítejte svůj věk, přáteli, ne roky. Hodnoť svůj život počtem úsměvů, nikoli v slz. Mějte se moc hezky, prožijte pěkné pondělí, ať se dobře poslouchá. To vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Loucký.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítám vás. Ve věku 80 let včera zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Jojo Band. Jeho syn oznámil, že zemřel po nemoci.
0: Jihlava aktuálně.
1: 43-letý muž pokřikoval minulý týden na členku ostrahy i další lidi na vlakovém nádraží ve Žďáru nad Sázavou. Policisté u něj naměřili 2,25 promile alkoholu. Muže zajistili a převezli na záchytku v Jihlavě. Dostal také pokutu 10 000 korun. Chorvatsko vyrazilo do boje s nebezpečnými komáry, kteří přenášejí západonilskou horečku. Hlavní město Záhřeb kvůli 7 potvrzeným případům nemoci zahájilo rozsáhlé postřiky, které by měly hmyz zlikvidovat. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí uvádí, že v Evropě je v současné době přes 1 000 nakažených a jejich počet může až do zimy stoupat. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 po prodloužení a následně jim výhra Spojených států amerických nad Itálií sebrala i teoretickou naději na postup do play-off. Dnes zakončí své vystoupení zápasem s hvězdným výběrem Spojených států.
0: Rádio Jihlava.

Díky, že ladíte Rádio Jihlava, odborníci se dohodli na podobě fasády Jihlavské brány Matky Boží. Kvůli ochraně lomového kamene, ze kterého je památka postavená, bude natřená. Je to kompromis mezi názory části veřejnosti, která si přála zachování čistých kamenných zdí, a hladkou omítkou, kterou součást jihlavského opevnění před staletími měla. Teď už další hity.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Chytřejší než rádio.
1: Jako taškařice se dnes označuje žertovní kousek. Původně ale byla taškařice doslova zlodějina. Jako taškář se označoval nejen výrobce tašek, ale i zloděj tašek. Taškář byl ten, kdo krade tašky či uřezává měšce, podobně jako kapsář je ten, kdo vykrádá kapsy. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolili záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolili ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Súbeme na radio.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, Náměšť nad Oslavou chce od začátku příštího roku sloučit své dvě mateřské školy. Předem tak vyhoví legislativě účinné od roku 2029. Školy nemají dost dětí na to, aby mohly zůstat samostatné. Po rezignaci ředitelky mateřské školy Husova je navíc vede jedna ředitelka. Za chvíli zprávy, teď už další muzika.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkný den. Na možný výskyt medvědice s dvěma medvíďaty upozorňuje od pátečního podvečera policie obyvatele obcí v okolí Vizovic na Zlínsku. Medvědici měli i s mláďaty spatřit před 5 hodinou odpolední děti hrající si na místním hřišti za obcí. Radnice ve Vizovicích již na sociálních sítích vyzvala občany k zvýšené opatrnosti a apelovala na pejskaře, aby při procházkách v přírodě nenechávali své psy pobíhat na volno.
0: Co se děje v kraji?
1: Havlíčkův Brod spustil vlastní mobilní aplikaci HB Apka. Lidé v ní najdou městské aktuality, informace o uzavírkách nebo odstávkách a odkazy na služby, jako jsou příjezdy autobusů, placení parkovného či hlášení závad. Aplikace je zatím v pilotním provozu, který potrvá do poloviny října. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi by se líbilo přejmenovat stát Nové Mexiko na Novou Ameriku. Na animaci vytvořené za použití umělé inteligence se nechal americký prezident zobrazit, jak přelepuje silniční tabuli.
0: Sport.
1: Velká cena Itálie Formule 1 v Monce byla kvůli ošklivé nehodě Charlese Leclerca s Ferrari ve druhém kole přerušena. Domácí stáj po vyšetření potvrdila, že monacký pilot vyvázl bez zranění.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavbu pavilonu akutní péče. Více za okamžik.
0: Rádio Jihlava. 101.1.

Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavbu pavilonu akutní péče. Stavební práce vyšly na 150 milionů korun. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investovala téměř 200 milionů, částečně z dotace.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, půjdete s manželkou na nudistickou pláž?
2: Vůbec ne, nikdy v životě.
1: Počkejte, to jste ještě nikdy neviděl manželku nahou? No to jo, ale to jsem vždycky mohl hnedka zhasnout.

0: Poledne z rádia Jihlava přeji. V pátek se konala první ze série nočních prohlídek jaderné elektrárny Dukovany. Více o tom za chvíli, teď už ale další hity.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Ladíte Rádio Jihlava, v pátek se konala první ze série nočních prohlídek jaderné elektrárny Dukovany. Následovat budou další, a to každý pátek až do 25. září. Čtyřhodinové exkurze zahrnují provoz elektrárny a její vybraná technologická pracoviště. Teď už další muzika a za chvíli zprávy a já se těším zase zítra v 9.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný bitých

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkné pondělí. Rostoucími cenami pohonných hmot se bude dnes znovu zabývat vláda. Podle premiéra Andreje Babiše to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daně na naftu a benzin kabinet navrhovat nebude.
0: Co se děje v kraji?
1: Město Havlíčkův Brod přispěje k řešení problému toulavých koček. Na posledním srpnovém jednání rady města byl přijat kastrační program s cílem zlepšit životní podmínky zvířat a zvýšit bezpečnost včetně ochrany zdraví. Zaveden bude od ledna 2027. Pod lavinou na severním Kavkazu zemřelo 11 horolezců a 6 dalších utrpělo zranění. Odkud horolezci pocházeli, není jasné. Neštěstí se stalo včera odpoledne v soutěsce Bezengy. Lavina zasáhla skupinu 33 lidí. 10 z nich se podařilo bezpečně sejít z hor a 6 se pohřešuje.
0: Sport.
1: Ve věku 86 let zemřel v sobotu Otto Jelinek, kanadský krasobruslař, podnikatel a politik českého původu. Pražský rodák se na šampionátu v české metropoli v roce 1962 stal se sestrou Marií mistrem světa v soutěži sportovních dvojic. Ve sbírce měli ze světových šampionátů také stříbro a 2 bronzy.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači Rádia Jihlava, přeje Fugas. Máme lehce po 11. hodině a taky je dnes už 7. září. Jinak tento den OSN vyhlásila jako Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu. Každopádně je po víkendu a před námi tak další pracovní týden. Teď už ale zpět k dnešku. Co vás všechno čeká? Opět v první řadě písničky, taky třeba si řekneme nejrůznější zajímavosti, informace či drby. Namátkou třeba o tom, že podpora v nezaměstnanosti klesne až o 1000 korun. Nebo si připomeneme, kdo dnes slaví svátek či narozeniny. Tak si na to všechno počkejte, jinak přeji všem hezké pondělí, dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech. No a posílám první mix největších světových i domácích hitů a přeji vám, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: tmou.
1: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. My se teď společně můžeme podívat do světa hudby, protože jsou připraveny čerstvé hudební zprávy.
2: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
1: Slovenská popová diva a legendární sportovec si své ano neřekli nikde jinde, než ve své milované slunné Itálii. Hlavním dějištěm se stala luxusní vila. Villa Porta byla původně v roce 1820 navržena jako lovecký zámeček. Luxusním hotelem je pak od roku 1971. Je zasazena do staletého parku. Dnes hotel patří k těm vůbec nejluxusnějším objektům u zmíněného jezera Lago Maggiore.

0: Zatímco jiní novomanželé míří po obřadu rovnou k moři, Lucie Bílá s Filipem strávili léto především prací. Zpěvačka měla na pilno v divadle a na pořádnou dovolenou tak nebyl prostor. Ráďa přes léto říkal, že všichni jeli k moři a my jsme jeli do Jablonce. My jsme zatím měli asi jen 5 dní na chalupě a víc jsme nestihli. Na to, že nevyhraju.
1: Rádio Jihlava. Rádio
0: Jihlava. Dcera slavného Ozzyho Osbourna Kelly promluvila o svém náhlém úbytku na váze a dala zapravdu svým kritikům. Samotnou jí vyděsilo, jak moc je hubená, a snažila se to maskovat třeba parukou, aby tak skryla vystouplé lícní kosti. Kelly Osbourne hubla už delší dobu. Po smrti otce to byl ale výrazný úbytek.
2: Zadra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
1: Rádio Jihlava, 101,1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lord obšťastňuje manželku a sluha Jean mu přitom svítí. Tak, madam, jak jste byla uspokojena? Vůbec! Jean, pokračujte za mě, já podržím lampu. Jak jste spokojena nyní, lady? No vrcholně. Vidíš, Jean? Takhle se musí svítit.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM. No a my se právě teď mrkneme na to, kdo 7. září, což je dnes, má svůj svátek. A kalendář říká, že to jsou Regina a Gina, nebo Gina. Tak přejeme všem oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska pondělí 7. září a můžeme se mrknout na dnešní pranostiky. Jedna říká, na svatou Regínu déšť padá na hlínu. Nebo, když má svátek Gina, léto se ještě vzpíná. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Dnes začalo přihlašování do druhého ročníku mise Zero G. Vybraní žáci budou opět moci zažít stav bez tíže ve speciálně upraveném letadle. Školáci ve věku od 13 do 18 let se mohou registrovat do 5. října. Vybraný tým absolvuje po vzoru astronautů také kurz přežití a při parabolickém letu zažije stav bez tíže. Pro let porota vybere 26 účastníků.
0: Jihlava aktuálně.
1: Nemocnice Jihlava rozvíjí moderní možnosti léčby pacientů se závažným onemocněním srdce. Ve spolupráci s kardiocentrem Vysočina provádí zákroky s využitím mechanické srdeční podpory Impela. Jde o jedinou nemocnici v kraji Vysočina, kde je tato metoda pacientům dostupná. Dav lidí dnes ráno v Bělehradě obklopil rakev s bývalým bosensko-srbským vojenským vůdcem Radkem Mladičem, který zemřel na konci srpna ve věku 84 let ve vězeňské nemocnici v Hágu. Následovat má okázalý smuteční obřad, který předem vyvolal mezinárodní odsouzení. Usvědčený válečný zločinec má být odpoledne pohřben na bělehradském Topčiderském hřbitově.
0: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace bude hrát domácí zápasy v červených trikotech. Venkovní sada bude bílá. Národní mužstvo představilo nové dresy od společnosti Adidas, která po 33 letech nahradila Pumu a nově bude oblékat tým.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní poledne a také pohodový poslech vln Rádia Jihlava vám všem přeje Fugas a samozřejmě také dobrou chuť, jestli právě obědváte. Já teď přicházím s dalším receptem. Už za malou chvíli si řekneme, jak se dělá výborná směs na topinky. Tak si na to počkejte, ale mezi tím ještě vychutnávejte další hity, které vám servíruje Rádio Jihlava.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

občas promícháme. Vepřové maso, hovězí maso podle potřeby nameleme, záleží na druhu výrobku. Do provařené směsi přidáme olej, vepřové i hovězí maso a podle chuti ještě dosolíme. Můžeme přidat také chili nebo ďábelské koření. Všechno dobře promícháme a necháme krátce projít varem. Tuto horkou směs potom naplníme do čistých a suchých sklenic, dobře je otřeme a zavíčkujeme čistými víčky. Sterilizujeme při 85 stupních asi tak 30.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se tři kamarádi. Já mám ženu jako Etnu, žhavou a výbušnou. To já jako Grónsko, chladnou a ledovou. To já jako Malorku. Počkej, a co jako? Taky už na ní každý byl.

0: Hravé léto na rádiu Jihlava. Posloucháte, dámy a pánové, pondělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, který za vámi právě teď posílá zbrusunovou pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
0: Vítejte v našem podcastu dneska s panem Novákem. No, pane Nováku, vy zrovna nemáte chválihodnou minulost. Co byste nám tak jako k tomu řekl?
2: No, 6 roků jsem nepil, nebral drogy, nekouřil a nechodil za holkama. No, a pak mě maminka jednou ráno vzala do školy a tam to všechno začalo.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, Fuga s vám všem přeje krásný den. Máme dneska pondělí 7. září.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Od příštího roku se podle vládního plánu výrazně změní podmínky pro podpory v nezaměstnanosti. Například takový 50-letý člověk, který měl před propuštěním průměrnou čistou mzdu 30 000 korun, bude v první měsíce dostávat až o 4,5 tisíce korun méně, než tomu bylo letos. Mírně si sice polepší v posledním měsíci, kdy má na dávku nárok, ale tomu propad rozhodně nevyrovná.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Vítejte u zpráv. Ministr školství Robert Plaga před jednáním s motoristy o rozpočtových úsporách zdůraznil, že závazek programového prohlášení na růst platů učitelů rozložil do 3 let, jinak by byl rozpočet na příští rok vyšší. Jako nereálné vidí i návrhy na úspory ve společném vzdělávání všech dětí v běžných školách, bez ohledu na jejich zdravotní stav či znevýhodnění.
3: Co se děje v kraji?
4: Ve Velkém Meziříčí na Žďársku bude od 15. do 23. září Evropský festival filozofie. Letošní 20. ročník akce nabídne přednášky, diskuze a setkání s osobnostmi ovlivňujícími současné myšlení. Slavnostní zahájení bude 17. září. Chorvatsko vyrazilo do boje s nebezpečnými komáry, kteří přenášejí západonilskou horečku. Hlavní město Zábřeh kvůli 7 potvrzeným případům nemoci zahájilo rozsáhlé postřiky, které by měly hmyz zlikvidovat. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí uvádí, že v Evropě je v současné době přes 1000 nakažených a jejich počet může až do zimy stoupat.
3: Sport.
4: 19-letá pivotka Kateřina Kalná se dnes večer v závěrečném utkání českých basketbalistek na mistrovství světa v Berlíně proti USA dočká premiéry na palubovce. Už jen účast na prestižní akci považuje za velký úspěch.
3: Rádio Jihlava,
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: 13. hodina nám odbyla, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem pondělním vysílání. Už za okamžik se mrkneme na někoho slavného v bulvárním okénku. No a konkrétně dneska se podíváme na novomanžele Sarah a Davida Prachařovi. Tak si na podrobnosti určitě počkejte, já vám přeji hezký den a posílám další hit.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Nenalíčená, ale šťastná. Sarah a David Prachařovi. Netradiční líbánky. Vítejte v bulvárním okénku. Jsou spolu sotva tři týdny, co se vzali. Přísně utajená veselka hereckého páru vyšla najevo jen díky jednomu z nadšených svatebních hostů. Sarah postovala první novomanželský snímek, a to z vršovického stadionu, kde Slavia odehrála v sobotu odpoledne utkání se Zbrojovkou Brno. No, takže takové fotbalové líbánky to byly.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jáno s Marienkou vyhrají 14-denní pobyt v luxusním hotelu. V koupelně vidí mramorovou vanu, zlaté kohoutky. Joj, to je škoda, že nejsou Vánoce. Mohli jsme se vykoupat.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Politické strany na Vysočině zdůrazňují v kampani před říjnovými volbami hlavně místní témata, což je často doprava. Politické strany chtějí investovat 100 tisíce korun. No, myslíte, že se nám opravdu po volbách bude jezdit lépe?
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní vysílání Rádia Jihlava dneska s datem 7. září. Nicméně čas je neúprosný a já se s vámi musím prozatím rozloučit, protože už je připravena moje kolegyně Katka a ta vás bude bavit v následujících 2 hodinách. No a pak přijde na řadu 16. hodina a s tou se sem vrátím zase já. Tímto vás také zvu. Do té doby, čau bas fugas.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích je ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkný den. Na možný výskyt medvědice s dvěma medvíděty upozorňuje od pátečního podvečera policie obyvatele obcí v okolí Vizovic na Zlínsku. Medvědici měli i s mláďaty spatřit před 5 hodinou odpolední děti hrající si na místním hřišti za obcí. Radnice ve Vizovicích již na sociálních sítích vyzvala občany k zvýšené opatrnosti a apelovala na pejskaře, aby při procházkách v přírodě nenechávali své psy pobíhat na volno.
0: Co se děje v kraji?
1: Havlíčkův Brod spustil vlastní mobilní aplikaci HB Apka. Lidé v ní najdou městské aktuality, informace o uzavírkách nebo odstávkách a odkazy na služby, jako jsou příjezdy autobusů, placení parkovného či hlášení závad. Aplikace je zatím v pilotním provozu, který potrvá do poloviny října. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi by se líbilo přejmenovat stát Nové Mexiko na Novou Ameriku. Na animaci vytvořené za použití umělé inteligence se nechal americký prezident zobrazit, jak přelepuje silniční tabuli.
0: Sport.
1: Velká cena Itálie Formule 1 v Monce byla kvůli ošklivé nehodě Charlese Leclerca s Ferrari ve druhém kole přerušena. Domácí stáj po vyšetření potvrdila, že monacký pilot vyvázl bez zranění.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní odpoledne z Rádia Jihlava zdraví Katka. Opilý 43letý muž pokřikoval na vlakovém nádraží Vežďáru nad Sázavou, skončil v rukou policie. Buďte s námi, dozvíte se víc.
0: Rádio Jihlava 101,1

Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. 43letý muž pokřikoval minulý týden na členku ostrahy i další lidi na vlakovém nádraží ve Žďáru nad Sázavou. Policisté u něj neměřili 2,25 promile alkoholu. Muže zajistili a převezli na záchytku v Jihlavě. Dostal také pokutu 10 000 korun. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlapek si potřebuje po několika pivech odskočit na záchod a aby mu nikdo zatím nevypil tu sklenici, připíše k ní cedulku. Nepijte tohle pivo, plivnul jsem do něj. Za chvíli se vrátí a na cedulce je připsáno já taky.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky podrobnosti o tom, že policie v Jihlavě odhalila opilého řidiče. Víc informací si nenechte ujít za momentem zpátky.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava také dnes. 30-letého řidiče zastavili policisté v pátek časně ráno v Jihlavě. Dechová zkouška ukázala 1,62 promile alkoholu. Muž opakovaně nadýchal také 1,47 a 1,31 promile. Policisté ho kvůli obavě, že by mohl pokračovat v jízdě, zajistili. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte krásný den.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkné pondělí. Rostoucími cenami pohonných hmot se bude dnes znovu zabývat vláda. Podle premiéra Andreje Babiše to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daně na naftu a benzin kabinet navrhovat nebude.
0: Co se děje v kraji?
1: Město Havlíčkův Brod přispěje k řešení problému toulavých koček. Na posledním srpnovém jednání rady města byl přijat kastrační program s cílem zlepšit životní podmínky zvířat a zvýšit bezpečnost včetně ochrany zdraví. Zaveden bude od ledna 2027. Pod lavinou na severním Kavkazu zemřelo 11 horolezců a 6 dalších utrpělo zranění. Odkud horolezci pocházeli, není jasné. Neštěstí se stalo včera odpoledne v soutěsce Bezengy. Lavina zasáhla skupinu 33 lidí. 10 z nich se podařilo bezpečně sejít z hor a 6 se pohřešuje.
0: Sport.
1: Ve věku 86 let zemřel v sobotu Otto Jelinek, kanadský krasobruslař, podnikatel a politik českého původu. Pražský rodák se na šampionátu v české metropoli v roce 1962 stal se sestrou Marií mistrem světa v soutěži sportovních dvojic. Ve sbírce měli ze světových šampionátů také stříbro a 2 bronzy.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Vyladíte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že prázdninová návštěvnost státních památek na Vysočině meziročně mírně klesla. Podrobnosti za momentík.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: things that I've got.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: vnímat.
1: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Návštěvnost státních památek na Vysočině byla o letošních prázdninách mírně nižší než loni. V červenci a srpnu si je přišlo prohlédnout celkem 65 218 lidí, meziročně asi o 2000 méně. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolely záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože rána mě bolely ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop. Are you ready?

0: Vám přeje pohodové pondělí. Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila modernizaci léčebného pavilonu. Podrobnosti za pár minutek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavbu pavilonu akutní péče. Stavební práce vyšly na 150 milionů. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investoval téměř 200 milionů korun, částečně z dotace. Teď ale zpátky k hitům, rádio Jihlava přijme pohodový den.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Dnes začalo přihlašování do druhého ročníku mise Zero G. Vybraní žáci budou opět moci zažít stav bez tíže ve speciálně upraveném letadle. Školáci ve věku od 13 do 18 let se mohou registrovat do 5. října. Vybraný tým absolvuje po vzoru astronautů také kurz přežití a při parabolickém letu zažije stav bez tíže. Pro let porota vybere 26 účastníků.
0: Jihlava aktuálně.
1: Nemocnice Jihlava rozvíjí moderní možnosti léčby pacientů se závažným onemocněním srdce. Ve spolupráci s kardiocentrem Vysočina provádí zákroky s využitím mechanické srdeční podpory Impela. Jde o jedinou nemocnici v kraji Vysočina, kde je tato metoda pacientům dostupná. Dav lidí dnes ráno v Bělehradě obklopil rakev s bývalým bosensko-srbským vojenským vůdcem Radkem Mladičem, který zemřel na konci srpna ve věku 84 let ve vězeňské nemocnici v Hágu. Následovat má okázalý smuteční obřad, který předem vyvolal mezinárodní odsouzení. Usvědčený válečný zločinec má být odpoledne pohřben na bělehradském Topčiderském hřbitově.
0: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace bude hrát domácí zápasy v červených trikotech. Venkovní sada bude bílá. Národní mužstvo představilo nové dresy od společnosti Adidas, která po 33 letech nahradila Pumu a nově bude oblékat tým.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní odpoledne vám z vlna Rádia Jihlava přeje už opět Fugas. Dneska je 7. září a my stále prožíváme pohodové odpoledne. Z vln 101.1 vám Fugas přeje krásný den. No a já už jsem opět za mikrofon a jsem připraven vás provázet tímto odpoledním vysílání. A se mnou jsou připraveny především písničky, ale taky informace, zajímavosti a zábava. Třeba si řekneme, že u Zlína byla viděna medvědice s mláďaty. Tak si rozhodně nenechte tuto informaci ujít. Taky si třeba řekneme, kdo ze slavných se narodil. Počkejte si na podrobnosti. Přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a posílám hned další mix největších světových i domácích hitů. S přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste, dámy a pánové, velmi dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Na možný výskyt medvědice s dvěma medvíďaty upozorňuje od pátečního podvečera policie obyvatele obcí v okolí Vizovic na Zlínsku. Jak potvrdil starosta, medvědici měli i s mláďaty spatřit před 17:00 odpolední děti, hrající si na místním hřišti za obcí. Radnice ve Vizovicích už na sociálních sítích vyzvala všechny občany ke zvýšené opatrnosti a apelovala na pejskaře, aby při procházkách v přírodě nenechávali své psy pobíhat jen tak.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, půjdete s manželkou na nudistickou pláž?
2: Vůbec ne, nikdy v životě.
1: Počkejte, to jste ještě nikdy neviděl manželku nahou? No to jo, ale to jsem vždycky mohl hnedka zhasnout.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 7. září.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Jihlava chystá v souvislosti s výstavbou parkovacího domu u nemocnice inteligentní parkovací navigaci. Ta bude řidiče přijíždějící do Jihlavy od Pelhřimova informovat, kde mohou v danou chvíli zrovna zaparkovat.

0: Hezké pondělní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska je 7. září a my se můžeme podívat, kdo ze známých se kdy v tento den narodil. Tak třeba fotbalista Tomáš Skuhravý, režisérka Marie Poledňáková, bavič Zdeněk Izer, ale taky třeba slovenský sportovní komentátor Karol Polák. No a pokud i vy jste se narodili 7. září, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Vítejte u zpráv. Ministr školství Robert Plaga před jednáním s motoristy o rozpočtových úsporách zdůraznil, že závazek programového prohlášení na růst platů učitelů rozložil do 3 let. Jinak by byl rozpočet na příští rok vyšší. Jako nereálné vidí i návrhy na úspory ve společném vzdělávání všech dětí v běžných školách bez ohledu na jejich zdravotní stav či znevýhodnění.
3: Co se děje v kraji?
4: Ve Velkém Meziříčí na Žďársku bude od 15. do 23. září Evropský festival filozofie. Letošní 20. ročník akce nabídne přednášky, diskuze a setkání s osobnostmi ovlivňujícími současné myšlení. Slavnostní zahájení bude 17. září. Chorvatsko vyrazilo do boje s nebezpečnými komáry, kteří přenášejí západonilskou horečku. Hlavní město Zábřeh kvůli 7 potvrzeným případům nemoci zahájilo rozsáhlé postřiky, které by měly hmyz zlikvidovat. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí uvádí, že v Evropě je v současné době přes 1000 nakažených a jejich počet může až do zimy stoupat.
3: Sport.
4: 19-letá pivotka Kateřina Kalná se dnes večer v závěrečném utkání českých basketbalistek na mistrovství světa v Berlíně proti USA dočká premiéry na palubovce. Už jen účast na prestižní akci považuje za velký úspěch.
3: Rádio Jihlava.
2: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
5: I po 17. hodině je s vámi Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas. Už za malý okamžik si řekneme, že dokumentární Jihlava letos slaví 30. Podrobnosti vás čekají už za malý okamžik. Tak buďte s námi, buďte dobře naladěni na vlny 101.1 FM a já vám přeji krásné odpoledne.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Léto nám pomalinku končí. No a to je čas, kdy se Jihlava už pomalu chystá na další ročník festivalů dokumentárních filmů. Ale pozor, letos to bude už po 30. tedy velké jubileum. Do Jihlavy totiž už vjel dokonce i festivalový autobus ve speciálním designu. No a výroční ročník festivalu nabídne kromě filmového programu také nejrůznější narozeninové akce.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lord obšťastňuje manželku a sluha Jean mu přitom svítí. Tak, madam, jak jste byla uspokojena?
2: Vůbec!
1: Jean, pokračujte za mě, já podržím lampu. Jak jste spokojena nyní, lady? No vrcholně. Vidíš, Jean? Takhle se musí svítit.

0: Jste dámy a pánové dobře naladěni na 101.1 FM a Fugas vám všem přeje fajnové pondělní odpoledne.
1: Policie Jihlava.
0: V pátek kolem 1:30 v noci kontrolovali dálniční policisté kamion, který na 162. kilometru hlavní dopravní tepny v republice zastavil s defektem pneumatiky. Jak ovšem následně zjistili policisté, cizinec vůbec nesměl soupravu řídit. Vzhledem k důvodnému podezření, že se muž bude vyhýbat řízení o přestupku nebo by případné vymáhání pokuty znamenalo nepřiměřené náklady, dostal na místě řidič 5000 kauci.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a já vám teď nabízím hudební rubriku Zadrak.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Slovenská popová diva a legendární sportovec si své ano neřekli nikde jinde, než ve své milované slunné Itálii. Hlavním dějištěm se stala luxusní vila. Villa Porta byla původně v roce 1820 navržena jako lovecký zámeček. Luxusním hotelem je pak od roku 1971. Je zasazena do staletého parku. Dnes hotel patří k těm vůbec nejluxusnějším objektům u zmíněného jezera Lago Maggiore.
2: Oči nevinné,
1: Rádio Jihlava.
0: Zatímco jiní novomanželé míří po obřadu rovnou k moři, Lucie Bílá s Filipem strávili léto především prací. Zpěvačka měla napilno v divadle a na pořádnou dovolenou tak nebyl prostor. Ráďa přes léto říkal, že všichni jeli k moři a my jsme jeli do Jablonce. My jsme zatím měli asi jen 5 dní na chalupě a víc jsme nestihli.
3: Na to, že nevyhraju.
1: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. After all, there's only
0: just the two of us. Dcera slavného Ozzyho Osborna Kelly promluvila o svém náhlém úbytku na váze a dala zapravdu svým kritikům. Samotnou jí vyděsilo, jak moc je hubená a snažila se to maskovat třeba parukou, aby tak skryla vystouplé lícní kosti. Kelly Osborne hubla už delší dobu. Po smrti otce to byl ale výrazný úbytek.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkný den. Na možný výskyt medvědice s dvěma medvíďaty upozorňuje od pátečního podvečera policie obyvatele obcí v okolí Vizovic na Zlínsku. Medvědici měli i s mláďaty spatřit před 17:00 odpolední děti hrající si na místním hřišti za obcí. Radnice ve Vizovicích již na sociálních sítích vyzvala občany k zvýšené opatrnosti a apelovala na pejskaře, aby při procházkách v přírodě nenechávali své psy pobíhat na volno.
0: Co se děje v kraji?
1: Havlíčkův Brod spustil vlastní mobilní aplikaci HB Apka. Lidé v ní najdou městské aktuality, informace o uzavírkách nebo odstávkách a odkazy na služby, jako jsou příjezdy autobusů, placení parkovného či hlášení závad. Aplikace je zatím v pilotním provozu, který potrvá do poloviny října. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi by se líbilo přejmenovat stát Nové Mexiko na Novou Ameriku. Na animaci vytvořené za použití umělé inteligence se nechal americký prezident zobrazit, jak přelepuje silniční tabuli.
0: Sport.
1: Velká cena Itálie Formule 1 v Monce byla kvůli ošklivé nehodě Charlese Leclerca s Ferrari ve druhém kole přerušena. Domácí stáj po vyšetření potvrdila, že monacký pilot vyvázl bez zranění.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem. Stále je 7. září. Máme taky lehce po 18. hodině, no a i v této době vám společnost na Rádiu Jihlava bude dělat Fugas. A mohu vám slíbit, že už za chvilku se dozvíme, že v Praze došlo k velmi kuriozní krádeži. Tak si na to rozhodně počkejte. Mezitím ale vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezký podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugás. Okufřík se sběratelskými mincemi v hodnotě bezmála 8 milionů korun přišel v pátek odpoledne francouzský občan na parkovišti před výstavištěm v pražských Letňanech, kde se konal veletrh sběratel. Dva pachatelé mu ho ukradli ve chvíli, kdy si ukládal věci do auta, no a následně sedli do svého vozu a z místa ujeli.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se tři kamarádi. Já mám ženu jako Etnu, žhavou a výbušnou. To já jako Grónsko, chladnou a ledovou. To já jako Malorku. Počkej, a co jako? Taky už na ní každý byl.

0: Nenalíčená, ale šťastná. Sarah a David Prachařovi. Netradiční líbánky. Vítejte v bulvárním okénku. Jsou spolu sotva tři týdny, co se vzali. Přísně utajená veselka hereckého páru vyšla najevo jen díky jednomu z nadšených svatebních hostů. Sarah postovala první novomanželský snímek, a to z vršovického stadionu, kde Slavia odehrála v sobotu odpoledne utkání se zbrojovkou Brno. No, takže takové fotbalové líbánky to byly.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, dneska s datem 7. září. No a my si právě teď půjdeme podívat do pražského Klementýna, jak i v tento den naměřili tamní meteorologové hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 7. září v roce 2024, bylo 30,6. Nejstudenější 7. září bylo v roce 1845, kdy bylo jen 5 stupňů. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 15,9. No a s touto informací se pro dnešek už Fugas musí rozloučit. Přeji vám hezký zbytek toho dnešního večera stráveného s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 dopoledne. A do té doby čau bas Fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkné pondělí. Rostoucími cenami pohonných hmot se bude dnes znovu zabývat vláda. Podle premiéra Andreje Babiše to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daně na naftu a benzin kabinet navrhovat nebude.
0: Co se děje v kraji?
1: Město Havlíčkův Brod přispěje k řešení problému toulavých koček. Na posledním srpnovém jednání rady města byl přijat kastrační program s cílem zlepšit životní podmínky zvířat a zvýšit bezpečnost včetně ochrany zdraví. Zaveden bude od ledna 2027. Pod lavinou na severním Kavkazu zemřelo 11 horolezců a 6 dalších utrpělo zranění. Odkud horolezci pocházeli, není jasné. Neštěstí se stalo včera odpoledne v soutěsce Bezengy. Lavina zasáhla skupinu 33 lidí. 10 z nich se podařilo bezpečně sejít z hor a 6 se pohřešuje.
0: Sport.
1: Ve věku 86 let zemřel v sobotu Otto Jelinek, kanadský krasobruslař, podnikatel a politik českého původu. Pražský rodák se na šampionátu v české metropoli v roce 1962 stal se sestrou Marií mistrem světa v soutěži sportovních dvojic. Ve sbírce měli ze světových šampionátů také stříbro a 2 bronzy.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jáno s Marienkou vyhrají 14-denní pobyt v luxusním hotelu. V koupelně vidí mramorovou vanu, zlaté kohoutky. Joj, to je škoda, že nejsou Vánoce. Mohli jsme se vykoupat.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Yeah.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlapek si potřebuje po několika pivech odskočit na záchod a aby mu nikdo zatím nevypil tu sklenici, připíše k ní cedulku. Nepijte tohle pivo, plivnul jsem do něj. Za chvíli se vrátí a na cedulce je připsáno já taky.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolely záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolely ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Už asi nie si.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

pracujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok

0: zase bude líp.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě vypínáme. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. A může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal jako příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Jo, tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat. Jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. No to víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla. Nic proti tomu, že jo, nech se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, jo, ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, my mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty babi padali ještě ani nebrzdil, no takže. No, ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemíček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30, anebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty co jako říkají napřed kariéra, pozor, a potom ženský, tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyschne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, nebo chodějí, babím říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mě říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pro dnešní večer jsem zvolil nádherné téma a to je erotika. O tom budeme hovořit. To je téma, které se nás všech dotýká. Přátelé, žijeme v přesexualizované době. Kam se podíváte, samý sex?
2: Ano. Vy taky, pane, že jo?
1: Počkej, co tam koukáš?
2: To říká, kam se podíváte, všude samý sex, tak tady koukám, na koho to platí. Dobrý jednosti, paní.
1: To je obrazně. Já to myslel obrazně, samozřejmě já myslel noviny, rádio, televize.
2: A to máte pravdu, přátelé, v televizi to je samý sex.
1: No.
2: Já vás apeluji, samé porno.
1: Ano.
2: Tam se člověk podívá. Penthouse, Playboy, peříčko, počasíčko, všude se koupou.
1: Jsou čistotníte.
2: Mydlej. Kdo na to má pořád koukat? Jsou čistotný, jo?
1: No.
2: Prosím tě, to já přijdu domů. Odevřu si lednici. 7 přihrádek, 7 programů. A jak jsem spokojený.
1: Ano, přátelé. Správně, tohle to je důvod, proč tady dneska děláme tenhle ten pořad. Jsou mezi námi lidé, kterých se vlastně sex ještě nedotkl. To jsou taková erotická holátka. A právě pro ně je určen náš pořad Chmíříčko.

0: ve kterém budeme vyučovat praktickému sexu.
1: Ano, přátelé, to je, ano. Je taková doba, přátelé, dokonce. Sex se vyučuje už na základní škole. Pořád... Sexuální výchova, mládeže se tomu říká. Co, pane? Vy jste mě ve škole dílny, že jo? A taky jste vyrost. A vaše děti? Sexuální výchova. Paní, vy jste měla co? Ruční práce. Vyšívání. A vaše děti? No, skoro to samý. Přátelé, na rovinu. Sex se dneska před ničím nezastaví.
0: Ne, pozor, nemáš pravdu. Je jeden bod, před kterým se i sex musel zastavit. A to je náš první žák, přátelé. To je člověk, jehož fyziognomický a duševní schodek je tak veliký, že mu prakticky zabraňuje setkat se s jakýmkoliv děvčetem blíž.
1: Kdo to je?
0: Ne. Ne. Ne. Alois, já ti blahopřeji.

0: Já ti blahopřeji, byl jsi zvolen naším prvním žákem. Ty jsi byl zvolen za člověka, který v sexu daleko nedošel.
1: Protože já s tím staré české přísloví s poctivostí nejdál dojdeš.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

iluzí. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A já bych vám na začátek řekl bezvadný fór o České poště, ale nevím, jestli vám dojde.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Dobrý den, pane Lajbo, já už vás neviděl.
1: Teď já vás taky ne.
0: No jo, to už je doba, že jo? To už je takových... No co říkám, to je díl už, to je, že jo? To?
1: To já nevím, od kdy vy myslíte?
0: No od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
1: Od tenkrát?
0: No od tenkrát nějak, jak jsme se naposled viděli.
1: No to je samozřejmě, já myslím, že to bylo tenkrát stej tam spolu, jak jsme to...
0: Debak, to je díl už.
1: Jo.
0: Jo, to už je díl.
1: No,
0: to
1: už... Já už vím, kdy to bylo.
0: No.
1: Já vám to připomenu.
0: No.
1: Karty.
0: Karty? V Monte Carlu, nebo...
1: Copak, já jsem byl někdy v Monte Carlu.
0: Nevěl jste, ne?
1: A vy jste tam byl někdy?
0: No já taky ne.
1: Tak jak jsme se tam mohli vidět?
0: No jo, to je pravda, ano. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo?
1: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
0: Je u kartářky? Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
1: No právě, ta tu myslím, kartářka.
0: Jo, já už vím, no jo, ano, ano. Jak tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
1: No, no.
0: Jo, jo, já už právě. Vím, no jo, to je.
1: A splnilo se vám to?
0: No tak částečně, jo, jo.
1: Jak to částečně?
0: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
1: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
0: Jo, taky dvojčata?
1: Ano,
0: to vlastně víno, co to
1: mě předvídala nějaký neštěstí, no.
0: Prosím vás. A trefilo vás něco?
1: Oženil jsem se.
0: Jo, jo. Tak to jste teď už ženatej, ne?
1: Když jsem se oženil...
0: No jo, to je pravda, no.
1: Ale... Manželka čeká dítě.
0: Jo. A máte na někoho podezření?
1: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
0: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
1: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
0: Je, to je rána, no jo. A máte hezkou manželku?
1: No, tak mám tady... Fotku svatební, podívejte se.
0: A jo, hezká, ano, ano. Ty je tady s tím závojem, ne?
1: Samozřejmě, co? Já jsem přece to vedle tady.
0: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano, jo.
1: Taky jak já bych v závoji vypadal.
0: No jo, ano, to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný můj známý?
1: Neříkejte.
0: Jo, nějaký Anče Julčový.
1: Anče, ale to je ona.
0: Jo.
1: Za svobodná Anča Julčová.
0: Jo, proto ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
1: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
0: Ano, já jsem si to myslel, no. To je jak když jí z oka vypadne.
1: A komu zase, komu?
0: No, Anča Julčový.
1: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
0: Že jo, no jo, to se hned pozná. Až nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
1: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
0: Ano.
1: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
0: Jak pak by ne? Znal jste jí za svobodná? No,
1: teď jsem si ji vzal.
0: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Anči Julčový.
1: Ale co to je za nesmysl? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
0: No jo, ale teď, když jste si ji vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
1: No, ovšem, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
0: Ano, ale podoba jí zůstala. Co?
1: Proč by jí neměla zůstat? No. Podívejte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete říct, že byste sám sobě si nebyl podobný.
0: No já jsem, myslíte z dřívějška nebo co?
1: To je snad jedno od kdy, ne?
0: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
1: Tak jinak, pane Essence, podívejte se. Poznal jste nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
0: No já pobine už několikrát. Jo. Samozřejmě. Můj strejda například, ten spadl jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
1: No dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou například dvojčata, nebo...
0: No jo, tak to taky, jo.
1: No, já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
0: Jo.
1: Docela malejka. Vidíte, o podobě se dá mluvit jedině, protože to jedno je si podobný tomu.
0: No jo, jsou si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
1: Plešatý,
0: no?
1: Ale ne tak, takhle.
0: Jo, takhle, aha, takhle. No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
1: A kde jinde?
0: No jo, pravda, mojí, ty prdelky a tak to se nedá, že jo, samozřejmě.
1: Ale chápete už, kdy se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobný?
0: No jsou si podobný úžasně, já to vidím, ano.
1: Takže to konečně chápete.
0: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
1: Pro pána krále, jaký jedno zás.
0: Tady tohle ví, řekl.
1: Ale co? Přece v obě jsou si podobní, co je to za nesmysl?
0: No ne, v obě, já neříkám, že ne, ono. Ono to praví taky dost, ano.
1: To jsou úplný nesmysly, pane Essens.
0: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
1: No podobnější si není právě žádný.
0: Jste zrovna říkal, že jsou podobní v obě?
1: Ale samozřejmě, jenže to je jen proto, že jsou to dvě. Dvě děti,
0: jo,
1: že?
0: Takhle, jako já rozumím, už co
1: myslíte. Je to jasné.
0: No já už myslím.
1: No, já už jsem se lehl, že jak si...
0: Ne, já rozumím, jako že v obě dvě, že si jsou podobní,
1: no,
0: jedno,
1: přesně,
0: já rozumím.
1: Tak,
0: no, to, no. Já
1: je, to je hodina, já už budu muset jít, nezlobte se.
0: Ne.
1: To uspěchám.
0: No jo, to nevadí, no. Tak tady máte tohle, ty dvojčátka.
1: No, ty jsou si ale podobný, víte?
0: No jo, jsou úžasní. Tak dneska, ale víte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo, naschránou, pane.
2: Hravé léto na rádiu.

0: tohle.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého

a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšloh dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutujou, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš? Co ti nadělil Ležíšek? No léle. Lakolóni. Oho, tlako Laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když jedu autem, tak auto zvyšuje teplotu. Ne celý, to jsem si všiml, ne celý, jo? Ale například motor. Jo, motor zvyšuje teplotu. A to já vím, to vzniká třením. Vo vzduch, vo patníky, okolem jdoucí chodce, okolem stojící budovy, to já vím. To já taky vím, že musím sledovat ručičku, aby to zvyšování teploty nepřekročilo bod varu. To je určitý bod varu.
2: Tam je to
1: zařízený všecko tam. Ale otázka jiná se země kvůli, protože víme mi, jestli ona má chladič. Víme mi, kde má chladič.
2: Snad na polu.
1: To mě netajte, to já nevím. Ale tak jak ji zastavit, když to dosáhne bodu varu? Aha, zastavte země kvůli.
2: To už by bylo pozdě.
1: No dobře, a těsně před bodem varu, no. Detailisto. Víte, kolik lidí by vystoupilo? A přestoupilo na jinou planetu? Ne. Já myslím, tohle to víte, to já bych nechal. Zvyšuje teplotu, zvyšuje. Já bych se do toho nemíchal. Snižuje teplotu, snižuje, prosím. Mě trápí jiný problém. Jiná otázka, přátelé. A daleko závažnější. Mě trápí otázka, jestli se nezrychluje čas, aniž bychom to my vůbec mohli zpozorovat. Já bych řekl, že čas se zrychluje, protože co já jsem to stihnul dřív za den. No, co to bylo času? Týden, rok, moře času. A dneska ráno vstanu a než dosnídám, ona už se zase stmívá.
2: No to nemusí být, prosím? Rozumíte, to nemusí záležet na času. To je třeba váš individuální pocit, to já znám, třeba lenost.
1: Lenost, kde by se u mě vzala lenost? Čilouš. Ne, já mám proto důkaz a dokonce jasnější, konkrétnější důkaz než ti, kteří tady demagogicky tvrdí, že teplota země koule se zvyšuje. Prosím, tady mám jasný důkaz, moment. Ano, to jsou hodinky po mém pradědečkovi. Račte se podívat. Naprosto přesně jdoucí hodinky. A těmi mohu dokázat jasné zrychlování se času. Prosím, prohlédněte si tyto hodinky.
2: Přesně jdoucí.
1: Hodinky H po pradědečkovi pr.
2: No jo, ale...
1: Dědeček byl pravoslav.
2: Ne, ale nejsou přesně jdoucí.
1: Jak to?
2: No, podívejte, o 9 minut napředu.
1: No počkejte, o 9 minut napřed. Ale čas se předbíhá, pochopte. O 9 minut napřed, zdánlivě, kolik máte teď hodin?
2: No tak.
1: Takhle, no tak, tak jdou o 9 minut napřed. Ale v podstatě jdou o 4 dny zpátky. Rozumíte? Na nich je sice o 9 minut víc, ale o 4 dny míň. Dneska je kolikátýho?
2: 24.
1: No a na nich je 20. ledna teprve. To je to zajímavý. Víte, protože oni... Ne, nemají datumovku, já je sleduju od té doby. To já sleduju. Ty jdou totiž přesně, ale v čase mého pradědečka a ten si zachovávají. Tohle je největší vědecká senzace tohle století vůbec.
3: No ale proč tohle to nějak nezveřejníte?
1: Jako proč to nezveřejním? No tak zaprvé nechci způsobit světovou paniku, to je jedna věc. Pak ještě k tomu chystám teoretický výklad vlastní. A za třetí nemůžete zastřít před lidi s každou blbostí, která vás napadne. Některý voloviny lidi nespolknou. Dejte kolovat.
0: Ten... 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě, že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Já jsem do vás znásilnil, no, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr, že jo? Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody, a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nedrží, prosím vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím vás, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. Ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíče klíče. Právě tu anekdotu, jak se potkají dva pánové, jeden druhý ho se ptá, vaše žena byla v Paříži? A říká, ne, to si mi všechno naučil sám. Tři ženy nakupují v zelenině okurky, že? Ta první říká, zase dejte mi tamhle tu dlouhou, ta druhá říká, chci tamhle tu krátkou tlustou, ta třetí říká, mě to jedno, já to mám na salát. Že? Odporná anekdota. Se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý Čeče, jenom dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A říká, no jedu z vědecké konference. A říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říkala, promiň, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Zdá se, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, mlně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
2: Ano.
1: Ano, prosím.
2: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
1: Herečkou. Řekl jste mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
3: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
1: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století. Byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. Potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophii Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nikdo z nás cimrmanologů netušil, že omezení výroby cukru v naší republice přinese české kultuře tak sladký plod. Totiž bývalý účetní likvidovaného cukrovaru v Dymokurech, pan inženýr Kloubec, našel v šanonu se štítkem Melasa Vídej rukopis Cimrmanovy hry České nebe. Technicky zaměřený inženýr věděl jen, že spis do šanonu Melasa Vídej nepatří, ale nevěděl, kdo je Jára Cimrman. Naštěstí to věděla jeho vnučka Lenka, studující na gymnáziu v Jičíně. A když jí dědeček na podzim v roce 2006 svazek ukázal, věděla okamžitě, kam ho má poštou poslat. Naštěstí ho poslala doporučeně. Čili Cimrmanova hra má dva objevitele a my oběma děkujeme. V čem je význam dymokurského nálezu? Tak především vyvrátil naše dosavadní tvrzení, že stopa Járy Cimrmana mizí s vypuknutím první světové války. Nemizí. Cimrman během první světové války, jak se ukazuje, prokazatelně žil a tvořil. Zatímco většina českých mužů strávila první světovou válku v zákopech, Cimrman ji strávil v kavárně. Byla to slavná kavárna Lůr v Praze na Národní třídě. A tam také napsal většinu stránek českého nebe. A snad proto, jak dobře se tu cítil, posadil hrdiny své hry do jakési nebeské kavárny. Rakouský profesor Erich Fiedler při svém pátrání po Cimrmanových stycích s Francem Kafkou, který byl v Louvru rovněž častým hostem, došel k závěru, a to myslím, že stojí za citát, že Cimrman neměl v podniku příliš dobrou pověst a platil tu za největšího pijana. Přátelé, to je tak nehorázný omyl, který jenom usvědčuje profesora Fiedlera z žalostné znalosti češtiny a může snad soutěžit jen dnes už jeho slavnou překladatelskou botou, která ho zase usvědčuje z neznalosti angličtiny. Když totiž přeložil titul encyklopedie Who is who, jako vlak je vlak. No, vraťme se. Cimrman skutečně platil v Louvru za největšího pijana, ale tím pijanem byl jeho přítel, schudlý advokát Emil Struna, za kterého Cimrman ze soucitu platil útratu. No, profesora Fiedlera mohla svést na falešnou stopu jedna věta z českého nebe, v níž je zmíněna Cimrmanova jaterní choroba, ale ta byla způsobena prodělanou žloutenkou, nikoli alkoholem. Ostatně tato nemoc také uchránila Cimrmana před odvedením na frontu. Když Cimrmanovi došly peníze, získané dědictvím po matce, přepustil doktora Strunu Franci Kafkovi a od té chvíle platil zase za největšího pijana on. Vis Max Brod, Kafkova proměna.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Tady erotický salon Moula.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Pane den. Poprvé?
2: Poprvé.
3: To bude trošku delší rozmluva, koukám, asi malinko delší. Tady je prosím bilety našich služeb, co byste měl prosím zájem.
2: Za 10 minut jde vlak, tak já bych něco
3: řekl. Tak nějakou rychlovečku, něco rychlého, aby to bylo. Zavoláme Mirečku.
2: No hlavně prosím vás, je to diskrétní.
3: Samozřejmě, pane doktore.
2: Co to znal?
3: Pan doktor Chvojka, já vás znám.
4: Ježišmarja, vy jste večera v televizi,
3: v aréně. No jistě, to známe. No ale i čistě diskrétnost.
4: Diskrétnost zaručené, pane Chvojka, zaručená jistě.
3: Takže dáme Blaničku, nebo Ivetku, koho byste chtěl. Je to opravdu rychlovečka,
2: no,
3: ano?
2: Jedno hlavně.
3: Já tam jenom brnknu.
2: Jsou to ženy, ano?
3: No samozřejmě, no, ježišmarja.
2: Víte, já přece...
3: Na ovečky to je pan Moula, akorát, nebře... No. Halo, Ivetko, budeš mít na pětce návštěvu? A bude to rychlovečka, ano?
2: Jo.
3: Ano, no jistě, dub a je to půdy, ano, jistě. Je to pan doktor, má seminář. Jo, jistě, sam promiňte, já jsem taky někdy trošku popletený.
2: Krakoje.
3: Prosím, koje pět, ano?
2: Koje pět, dobře, tak jo.
3: Hezkou zábavu, hezky se bavte, ano.
2: Děkuji vám.
3: B. Tam byla ta ovečka, ježišmarja, to ne, to je vedle.
2: No jo, to víš.
3: Hele, kampak, ne to nechlo, kampak mladej, vypadni.
5: Až od 18 let, co je tohleto, co to znamená, co to je?
6: Jste měla...
3: V žádném případě, jestli do parku, no jistě, já ti dám, upaluj. No, to by se ti líbilo tohleto. To jo, teda. No takovej prcek jsem přišel, čověče, no, co no, chlápeš to, no, to jako kdyby náš kluk, no, o dva roky starší, no, představ si, no, to je hrozný. Tak tu večeři, no, říkám, kolem 8 dorazím, kolem... Já jsem něco řekl snad, ne? Já jsem něco...
7: Ale když já už jsem tady po několikát.
3: Ježišmarja, vy jste trpaslík, promiňte, já vám zavám Aranku. Já musím to položit. Aranko, máš tu zase pána?
7: Nevyrostla mi.
3: Ne, naopak šla dolů, no. Tak máte to na pětce.
7: Děkuju.
3: Hezkou zábavu. Ježišmarja. Co je pro boha?
7: Šáfa, pojď se mu kupu kondomu.
3: Ježišmarja, to je příšerný, kde jsou ty bedny, tak si to tady vemte a běžte.
7: Jo, díky šáfa, jsem zbláznili dneska. No.
3: To je vynikající.
2: Dobrý den.
3: Prosím. Máte psaní?
2: Jo, abych se rád podíval, jak je nabízíte služby.
3: Jo, jistě, tak se můžete tady podívat, prosím vás. Taky vy jste tu nový, koukám asi, vy jste tu ještě u nás nikdy. Budete velice spokojeni. Já si myslím, že skutečně si přijdete na svý. Zatím nemáme jedinou stížnost. Takže prosím vás, tak se pojďte, máme tady katalog služeb.
2: Já jsem projezdil takhle celý svět.
3: Jo, jistě, takže vy jste víte, o co jde, tak si podívejte, co byste chtěli, co máme jako hlavně šlo. Máme tady...
2: Kombinace v tomhle tom telize 12,
3: jo,
2: to jo, až 18.
3: Tomu říkáme koktejl. To je koktejl a to je takový jemně pikantní, je to dlouhý, ale jsou potom krátký zážitky.
2: Tak. Co, tahle?
3: Bude sticha, tam to je hrozný, ty víte. No, pánové mají někdy hrozný. Co to tam děláš? Já jsem ti říkal, bude sticha, ona je někdy hrozná, no. Můžete stříhat, ono bude vlna.
8: Máječný.
3: Jo, pošmáčte si.
2: No, zamiloval jsem se.
3: No, ježiš, platit budete kdo asi? Kdo bude platit? No, asi zase jako blbec já. Já můžu... Takže pojď. To si ty, už jsem zase u telefonu, jsem na drátě. Ano, hele, Broučku, tak to uděláme asi takhle. Já přepojím ty 8, udělám si to. Jo, španělské, rejžičku mi tam uděláš, jo? No co večer? No jistě, no. No, aby ti napadl nějaký sex. Depak, já jsem rád, že si půjdu lehnout. Ahoj, Brouku, nazdar.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.